0: mém sladkém těle, po mém sladkém méně, po mém sladkém dýchání.
1: Hen v tom ravenisku trojí mravcové, jedný bielý, druhý čierny, tretí červený.
2: Ty červený do tvej červenej krvi,
3: ty bielý do tvého bielého tela,
4: ty čierny do tvých čiernych vlasov.

A co když se čas prolíná a táhle jedna vteřina se jinde s jinou protíná, i když si tam a já jsem tady.

0: Kamčatská banda.
1: Takže Čech. Čech z Čech.
0: Páni Bože, Čech z Čech. Z obi dvoch strán je to pravda. Čech?
1: To pravořad Čech nám tak zařídil, že my to máme v obou strany.
0: Ano, vy se vždy prijímali pod obojím. Nebudeme zacházet do podrobnosti a maličkosti, nám je v tomto případě obec, dá, jde nám o svatbu.
1: O svatbu, tak to jsme slyšeli. Svatba, to jsme slyšeli a jsme moc zvědaví, jestli je to takový, jak se říká, nebo jestli je to ještě horší.
0: No, pozrite se, pán turista český, svatby tu v této naturálné, prírodné, jako já vravím, v safari podobe, organizujeme už 2 roky. Nebolo krojov, nebolo dobrovoľníkov, potom sa našli kroje, aj dobrovoľníci a zasa nevesta.
1: Nebyla?
0: Bola, je v 5. mesiaci.
1: A tak to se mi líbí, to se mi líbí. Když nevesta, tak v 5. mesiaci, ako v živote.
0: Pán turista český, čo si človek u nás sám neurobi, nemá.
1: Ja bych k tomu na vašem míste taky nikoho nepustil. Ale řekl vám, pane organizátore,
0: hlavní.
1: Pane hlavní.
0: Organizátore.
1: Pane organizátore.
0: Hlavní. Ja som tu strašný orgán.
1: Pane strašný orgán. Když vidím tady to vaše dílo, co ste tady vybudoval všetko, tak si říkám, nezdá se vám někdy, že vás prodine malý poměr je velká škoda? Vy jste s prominutím genius.
0: Čo si to povedal na moju matku? Čo si to
1: To je u nás to říkáme jako fajn chlap, to znamená.
0: Vy všeličo hovoríte.
1: U nás znamená genius jako fajn chlap, jakože, že by si vás měli vážit tady, pozlatit by vás měli, kdyby nějaký zlato vybilo, jakože ne, tak na vás ho. Jo, prostě víte, že jste dobrý, úžasný, jako, jo, dobrý chlap. No. A teď zase vy.
0: Pán turista český, vy ste jeden ozrutánsky... Čo vy robíte? Čo robíte?
1: Divadlo.
0: Aha, no... Keby bolo na mne, už by som vás zažíval hore.
1: No.
0: Áno!
1: Nie?
0: Tak nie, no dobre. Áno, no keby bolo na mne, ja by som vás už na ten stál piede. Takto.
2: Dobre to robíš.
0: Dobre to robíš. Čo to je divadlo? Vlady som to očul. Divadlo.
1: Jsem ředitelem takový malý divadelní společnosti, která v nedalekém městečku tady uvádí takovou směšnou komedii s takovým veselým názvem Prodaná nevěsta se to myslí.
0: Nesmej se, že jsem dal za ty pokyn, nedal jsem. My tomu hovoríme, že legrácia.
1: Co bych vám pochopil, že tak není to vhodné pro děti, dospělí nám na to nechodějí. No, přijďte se podívat, já vás zlovej srdečně jistu.
0: Ďakujem, samozrejme, že prídeme. Nás netreba dvakrát nejako pozývať. Pozrite sa, pán turista český, aj keď máme my jazyky rozdielne, reč máme spoločnú. V tomto prípade nám však ide o vec, teda o svadbu a pre tento účel som vám pripravil perfektné miesto. Nech sa páči, sadúci, aj partnerka si môže, len prosím vás, keď sa budete hmíriť, dávajte pozor, aby sa vám tríska priamo. Nech už aj uvidíte, aj uvidíte, ako sú núdzové, keby náhodou, čo ja viem, niečo sa stalo, keby náhodou napríklad došlo k bitke.
1: To docházíva?
0: Ano, priemerne 2 bitky nájdú svadbu plus minus 4.
1: A to sa perou pořád?
0: Chvíľu sa bijú, potom umývajú, no a tí špinavejší sa aj perú. O chvíľu začnú
1: se být.
0: Spievať. Vždy začínajú spevom.
1: A končí bitkou.
0: Končí, takisto spevom. Bitka je medzi tým.

0: Bodri dedinčania vydúria zápecníka Kuba z pece a všetci spolu na čele s Loveckým sa vyberú na vystúpenie českých komediantov, kde by sa mala vyskytovať aj nevesta na predaj a pod názvom Prodaná nevesta uvidia čosi, čo ešte nikdy nevideli.
1: Po prvý raz dedinčania aj uvidia krásne herečky a hercov, nádherné kulisy a spev, počujú češtinu a sú očarení príbehom o pôvabnej Mařenke, šušľavom Vaškovi, krásnom Jeníku a ukecanom Kecalovi.
2: Milí diváci!
3: Už
4: já říkám milí diváci, tak ty to prosím tebe neříkej, poněž to je potom duplicita a jeden z nás je tady zbytečný.
3: No to já si právě myslím.
4: Co si právě myslíš?
3: Že to duplicita.
4: No, milí diváci, přijeli jsme za vámi, abychom vám se předvedli podívanou, nebo jak se latinsky říká, show, za jakou by v Paříži, přesněji řečeno v Las Vegas, dali nevím co.
3: No teda skutečně neví, co by za ní dali o to.
4: Naše show se odborně nazývá opera.
5: Neboj se, není zorančiny.
4: Ovšem pohled do sálu, vážení diváci. Pohled do sálu nám napovídá, že jste se nedostavili v hojném počtu. To není pro vás dobré vysvědčení. To vypadá jako přímo, a nebojme se to říct, jako neúcta ke klasikovi.
3: Naštěstí ani my jsme se nedostavili v tak hojném počtu, jak se původně situovala na plakáze.
4: Tak si nebudeme nic vyčítat a vlítneme na to, ne?
3: Takže vám přejeme příjemnou zábavu.
4: Příjemnou zábavu.
3: Když já řeknu příjemnou zábavu, tak ty už to neopakuj. To je potom duplicita.

0: však jsem se vždycky nějak uživil.
1: Ale Jeníčku, od té doby, co bláznivý Francis už nedostává apanáš, nikdo ve vsi se vozit nenechává. Ty můj ubohý, ubohý Janíčku.
0: Já však si zůstat věrem svému Wartburgu. Nyní jdu na své stanoviště za humnama a budu doufat. Pojď ke mně ještě naposledy, ať si tě obejmu.

0: Slovensko.
1: A tak žiadam vás
2: Samozrejme citujem iba skromnú ukážku z veľkého diela komediánskej spoločnosti na tému slávnej Smetanovej opery.
3: Po návšteve dedinčanov, ktorí po prvý raz vtedy v živote vôbec na začiatku 20. storočia uvideli operu, stretli sa v zákulisí aj dvaja hlavní predstavitelia chystanej divadelnej akcie Kecal a Lovecký v prvom česko-slovenskom dialógu.
2: Na ten dialóg sa vždy v divadle čakalo. Čo môžem potvrdiť aj ja ako vtedajší mladý, nadšený divák.
4: Dobrý deň, prepáčte, že prichádzam bez fľaše a klopania. Moje meno je Lovecký, celým menom Jozef. Ježišmária, Jozef. Ja sa menujem Kecal, celým menom František Ringo Kecal. To vám ide na dvojke, toto?
5: Pozrel som si ten váš kus a musím povedať, že ja som nadšený. Ja som nadšený, bo
4: to... To velice rád slyším, zvláště pak platícího diváka.
5: Není ty vaše, teda aj ten kus, ale ten kulisy.
4: No,
5: kulisy
4: vyjadrovali jednu jedinu vlastne takú ústrednú myšlienku. To ale muselo stať peňazí, čo? Čo? Teď ste se mě dotkl na velmi citlivé místě mého srdce. Poněk, kulisy to je moje největší chlouba. Všecko, jak jste to viděl, to bylo ručně kradený. Je, ano. Totiž konkurenční spolek jednou vylepil plakáty dnes naposled, dnes hrajeme naposled. My jsme věděli, že to je reklamní trik, tak se to dělá, že jo? Ale řekli jsme si, když naposled, tak hrajou naposled. Nechali jsme je to odehrát a pak jsme jim to jejich skladiště vybílili, no víckrát si nevzli.
5: Z vašich rečí na dostách, ktoré znamenajú divadlo, teda v vašom prípade kriminál, som vytušil, že máme pre nastávajúce rokovania veľa spoločných, ako sa u nás vraví, veľa styčných bodov. Vy ste podnikaví, ja som podnikavý. Začneme teda hádam najskôr od peňazí. Ak som dobre počúval, za dverami váš komediánsky spolok je tak povediac na dne.
4: Môj komediánsky spolek na dne? Vy jste asi chtěl říct, že můj umělecký soubor má určité ekonomické problémy.
5: Doufám, že byste se těch problémů čím skôr chceli zbavit.
4: Vaše řeč má šarm a eleganci. Akorát vaše jméno jsem pozapomněl.
5: Volám se Lovecký. Lovecký, ale pokojně mi můžete hovorit pán Lovecký. Chcel by som od vás niečo kúpiť.
4: Ty kulisy. Nevest. Mařenku? Tak veru, Marie. Tak veru nebo Mařenku? My máme v obě, to stačí.
5: Marie.
4: Mařenka je prodaná.
5: Zvyšok doplatím a Smotanovi to vysvetlím.
4: A sice, kolik hodláte nabídnout? Jistě chápete, že při takovýmhle obchodě musím pěkně zamávat svým svědomím a to se zadarmo nedělá. Musím humanismus odkopnout. Etický faktor, jak by jsme.
5: S faktorou si dělobte žádné problémy a potom 10 tisíc je 10 tisíc.
4: Vy jste řekl 10 tisíc, jste řekl teď.
5: 10 tisíc plus nehnutelnost plus ještě aj kubo.
4: 10 tisíc, počkejte, jak jste to myslel, 10 tisíc, vy jste takhle v hotovosti tady vyložil takových těch 10, od Brunovskýho, ty.
5: Aj s Konvalinka. 10 tisíc takto Marienke na ruku.
4: No proč, Mařence, co pak tohle není ruka? To není vlastně její ruka, moje ruka.
5: To je věc internet dohody. No.
4: 10 tisíc, to jsou veliký peníze, nějak se mi ta slovenština čím dát tím víc páčí.
5: 10 tisíc, jako vravím, plus nehnutelnost, plus ještě a čistokrvný bundáš.
4: Teď zase bundáš, předtím jste říkal Kubo.
5: To je jiný bundáš, to je celkový bundáš.
4: A ten Kubo, to je starší osoba, nebo mladší, nebo kdo? To je, viete, ako nedávno u nás v kuchyni hovoril nejaký Einstein, to je relatívne. Jeho život zrovnávame s Budášovým životom, je to už starý corbo. Ale na druhej strane k Janušikovmu životu je to len taký zasrad, takže všetko relatívne. A kde sa v tom panu zasranovi bere tá ochota vzít si maženku, on ich videl nebo zná? Pozrite sa, koľko vecí sme nevideli a predsa sme im uverili. Napríklad, ja som nikdy nebol v Plzni a predsa mám Plzeň rád. Viete, trochu ste mne zaskočili, musím
5: říct. Ale ja som počítal z tých, že budete prekvapení a zaskočení. Od samého začiatku, a preto to aj všetko tak hovorím, ako to hovorím.
4: Svadba bude teda, ideme hneď k veci, 24. októbra, nebudeme to zdržovať, svadba bude u nás, v prednej izbe u Bečovcov, 24. októbra, v nedelu Politánia, dávajte bacha, aby sa nezasvinili igelit na koberec. Rokovania na najvyššej úrovni sa zúčastnia ja, potom Kubová matka, Bečelová, Bečela, poprípade nech tam drieme aj Kubo niekde v kúte. Dobre, nech je tam aj on. A ešte tam budú dve družičky, v našom prípade to budú družičky mužského pohlavia. Koho pošlete reprezentovať vy?
0: Reprezentovať posílam zásadne sebe.
4: A ja to tak robím. Tak sa to robí vlastne. Potom by tam mohla být taky Mařenka, když se o ní jedná, ale není to vlastně zapotřebí, tak se to taky robí, že jo? A jí dělá. Její rodiče seženu fyzicky nebo telegraficky, to už je jedno. A troufám si dokopat i nějakou tu družič. Výbor. Prosím vás, poznačte si program. Já jsem si už dovolil pár bodů připravit, aby jsme se potom tím nezdržovali, budeme mít jiné starosti. Program by byl následovný. Nemusíte to vyhotovovat v kopii. V tejto, čo ja viem. Ale si myslíte, že už aj tam treba jednu posielať? Takže prvý bod bude privítanie. Budeme vás vítať dovtedy, kým vás načisto neprivítam. Potom samozrejme prezentácia. Výmena skúsenosti, názorov, facie, kupomenkových darčekov a iných ostrých predmetov. Budú nasledovať zdvorilostné frázy. Ako sa máš? Ja sa mám dobre. Malé občerstvenie, potom prednesenie správ o činnosti menovaných. Diskusia. U nás sa začína tichom. Skoro vždy sa aj tichom končí. Potom bude protokolárne odovzdávanie inventáru menovaných. Záverečná správa. Potom správa o zjazdosti ciest. U nás sú všetky cesty až na dýchacie zjazde. Na záver večera bude tanečná zábava s vínom, rezňami a malou prekvapujúcou tombolou.
0: No a čo tie vaše nádherné písne? Ty tam nezaznej.
4: Samozrejme, tie som nedával do oficiálneho protokolu, pretože tie u nás vždy vyplynú z alkoholu. Alkohol to je náš starý, dobrý, osvedčený, hudobný dramaturg.
0: Poznamenal si meno hudebního dramaturga, aby sme ho nezapomněli pozvat.
5: Alkohol, křestín,
4: etyl.
2: Po úspešnom bilaterálnom rokovaní Kecala s Loveckým o uzavretí manželstva Maženky a Kuba, potom už všetko prebehlo hladko. Komedianti i dedinčania sa kolektívne stretnú na vzájomnej príprave predmanželskej zmluvy, kde podrobne preberú všetky detaily budúceho fungovania spolužitia Maženky a Kuba.
3: Rokovanie na najvyššej úrovni preruší iba tehotná Anča, ale peknou Belkovičovou pesničkou Láska, Bože, láska.

0: pokračovať. Možno nás opustili kritici. Má si chvála Bohu, ale zostali nám diváci. Pán Boh zaplať. To je ten lepší úkaz.
1: Ale písali sme si aj toto. Na nás vlastne divadelní kritici ohrňajú nosy. Aké to už môže byť divadlo, ktoré len tak zaplňa hľadiska? Nenáročné, ľudové, poplatné, slovom dosť jednoduché, ak nie aj primitívne. Veď divadlo je tam, kde tvorcovia hľadajú nové dramatické cesty a ponúkajú prekvapujúce štruktúry a formy, kde sa nekompromisne atakuje mešťacký divák a experimentuje sa s výrazom. A nie tam, kde sa tak po starom a ešte aj nech Boh chráni s humorom o niečom uvažuje, prípadne zabáva.
0: Pamätáš sa, ako dorastenec som zažil v roku 1985 veľkú akciu v Terchovej s názvom Pocta Jánošíkovi pri príležitosti 500. reprízy tvojho titulu, kde mal byť hlavným hosťom pán Suchý. Bolo rok po premiére Nevesty predanej Kubovi a na lúke za Terchovou boli veľké očakávania nielen na predstavenie, ale aj na príchod pána Suchého. No slávnostný hosť neprišiel.
1: On vlastne prišiel, no teda neprišiel do Terchovej, zablúdil kdesi na Orave, zatúlal sa do akejsi čudnej krčmy, kde však podľa jeho slov, napísal by to bol v veľmi dlhom liste, zažil autentických, nefalšovaných slovenských zbojníkov Hi-Fi Deluxe priamo v teréne.
0: A práve v období Nevesty predanej Kubovi Jiří Suchý začal prekladať tvoje hry a texty piesní do češtiny. Preklady štyroch hier Jánošík, Človečina, Pavilon B a Ženské oddelenie vyšli v semaforskom vydavateľstve Klokočí v roku 2000 pod názvom Človečiny Stanislava Štepky.
1: Zaujímavý je preklad úvodného monológu z Jánošíka. Kde bolelo, tam bolelo, bol deň, ako každý druhý či tretí v dedine Ťarchová žila jedna ťarchavá žena. V preklade pána Suchého to bolo takto. Bilo, nebylo, ale spíš bylo. Byl deň, ako každý tretí či druhý. Ve vesničce Ťarchová žila jedna poniekud tehotná žena.
0: Podarilo sa a je to vtipné.
1: Od klasika sa dalo čakať.
0: Veľký divácky ohlas mal akože civilný autorský dialog pána Suchého s tebou. Na ten som sa ja vždy tešil. A vieš prečo? Vždy to bolo iné.
1: Vieš čo, dialog vznikol veľmi spontánne a improvizovane krátko pred premiérou na poslednej skúške. Ver mi, bolo mi vtedy veľkou cťou, ale aj pasiou rozprávať sa a improvizovať priamo na javisku s mojím pánom učiteľom.
2: Teď si říkám, pane kolego, než oni se tam převyknou. To bude chvíli trvat, že bychom si tady tak sedli a tak si nějak chvíli popovídali. Tak nějak jako spisovatel se spisovatelem.
3: Využijeme, teď asi úplně zahrám na službu.
2: Já som by to jedno vlastně zahrám, když si to můžeme vykazat jako společnou akci, čo bude. Potvrdíme si to navzájem, to bude to. No, tak. No, když jinak nedáte, tak já začnu, no. Se pač. Tak třeba, jestli pak víte, koho mám před očima, koho si představuju takhle za vlahé letní noci, když nemůžu usnout, nebo když mě měsíční svět padá na postel, já se probudím a nemůžu spát. Koho vidím?
3: Já, ale by to nebyla ta jistá, čo já, ale jináč já.
2: Budete se divit, já si představuju vás.
3: Suchý prd.
2: To rozmohlo tě to udělat. To vám tě nebolo. Já vás mám před sebou v životní velikosti. Dobrečenýho trenýrky máte. A říkám si, kam ten člověk chodí na ty nápady? Kde se mu to v té hlavě bere? Jaký jsou asi ty jeho tvůrčí postupy, jaký jsou ty jeho umělecké metody, jaký jsou asi ty jeho příjmy. Tohle mě všechno je hlavou. A najednou vidíte, tady sedíte vedle mě, já tady sedím, prostě sedíte tady mezi námi jako, promiňte, že to tak řeknu, já to povedci z nás, jako s odpuštěním, jako jeden z nás. A když já tak hledím zblízka do těch vašich hnědej, lidsky angažovaných očí,

0: tak země, všechny ten strach najednou opadá. Ta úzkota, ta tréma, to jde pryč. A já vám kladu přímo tu otázku, jak vypadá ta vaše práce, jaký jsou ty vaše tvůrčí metody, jak postupujete? No.
1: No, tuto otázku som ozaj čakal. Keď sa ja ráno na obed prebudím, prvé čo urobím, navštívim malú sanitárnu miestnosť uprostred nášho bytového jadra.
0: Ako jeden z nás.
1: Potom idem o jednu miestnosť ďalej a tam sa holím, pretože v tej predchádzajúcej nemáme zrkadlo.
0: Vy tam nemáte zrkadlo?
1: Nie.
0: No to pomoc přichází. No.
1: Potom sa oholím, umýjem, niečo si zajem a potom si prečítam všetky naše noviny.
0: Všetky, ale?
1: Čítam všetky, dozvedám sa jedno. Tak sa vám dozvedám, akými veľkými, skutočne veľkými problémami žijú takí obyvatelia Kvadra Lundry. Pane Bože na nebi, čo tam majú za to? Nešťastná to Kvadra Lundry. Naši úsob verejného a spoločenského života, to je jeden velikánsky problém. Rozbehne sa po celej našej, po celom našom byte, bývame na 12. poschodí v paneláku, rýchlo utekám reku, oťahnem záclonu, rýchlo sa pozriem dolu reku, čo u nás, a vidím, že u nás je všetko v najlepšom poriadku. Viete, pán kolega, čo by v takej chvíli urobil malomeštia? Keby sa vrátil naspäť, a zabarkádoval by sa, zakúklil by sa do tej prízemný, primitívny problémov. Od svojho vlastného nosa by sa nepohol. Lenže ja nie som ako druhý malomešťiaci zakúklený do vlastných problémov. To nie je môj prípad. Ja v tej chvíli sa postavím a skríknem na celú našu základnú bunku. Dajte mi papier! Dajte mi papier! Papier! Svet tlačí tvorba. Tvorba prichádza, tvorba. Dajte mi papier, dajte mi, nikto mi nedáva, zaujímavé. Vyšťaci, všetci zabarikádovali. Dobre, dajte mi papier. Možno aj preto, že nikto nie je doma. Dobre, vyťahujem ten pekný biel čistý papier, položím ho pred seba a hovorím, ty leňoch jeden biel, sa tu vybaluješ a zatiaľ také Kvadra Lundry, ja ti dám jeden. Ja ti dám, a zrazu 100 strán a nepodpíšem sa. Viete čo, ale ja si to potom prečítam. Chytím a hodím takto na kop. Ja potom tak sedím a pozerám sa na tú kôbku a hovorím si, urobím ja ešte takú. Potom aj ceruzky salám, čože ja viem. Víte, raz si teda pre istotu prečítam, čítam, to nie, chytím, roztrhám a hodím do koša. Tam to patrilo od samého začiatku. Víte, ja tak potom sedím, pozerám sa na ten kôš a hovorím si, píšu aj druhý a nezahadzujú. Prostejšie. Možno na prvý pohľad, ale na druhý. Vyberiem to odtiaľ, pozrieť odzadu, už to má takú patinu podľa toho, čo sme večerali, ale toto som ja zahodil, veď to je bežné. Toto som ja, utekám s tým, tu by sa dalo, aj tu by sa ešte pravda dalo, ale takto ako celok, vezme to takto pod pazuchu a utekám s tým do vydavateľstva. Tu máte, vydajte. A vydávajú. A čo vy, aký je ten váš proces?
2: A to je nezajímavé.
1: Ale no, ja viem, že je, ale predsa no.
2: Tak, ja proste ráno se probudím a vlastne řekl bych, že projdu tu tež trasu, co vy.
1: To je tá vaša známa pražská C-trasa.
2: To je spíš B-C-trasa.
1: Spisovateľ prvej kategórie.
2: No a ta moje trasa končí u psacího stroje. Jo? Prostě najednou stojím u psacího stroje, teď tvorba už ve mně burácí, už se dere na povrch. A já najednou strach. Třást se začnu, pot mě vyvstane na skráních. Jo? Úzkost mě sevře, hrdlo, strach na mě padne. Víte, čeho se začnu bát? Abych ty kopíráky nezaložil tou lesklou stranu na mě.
1: Stáva sa mi to často. Viete čo, ja to tam vychávam a im to také napísané posílam a oni všade majú pocit, že ovládam nejaký cudzí jazyk. Ale pokračujte, skočujte.
2: Ja tento strach překonám. Ja ho překonám a začnu. Píšu.
1: Nie.
2: No a píšu, no.
1: Co sa prýkám skecali?
2: Se nedostaví první porucha, já používám stroj tuzemské výroby a porucha se mi nedává dlouho čekat.
1: Čiže máte značku Madein?
2: Madein. A najednou třeba přestane psát písmenko. Myslíte, že vezmu stroj, odnesu do opravy a čekám dva měsíce, než to spravím? Ne. Já píšu dál, ale od té chvíle musím vymýšlet slova, kde se to písmenko nevyskytuje. Víte, jak se to začne komplikovat, ta tvorba?
1: Prepáčte, že vám skáčem do reči. Vám chýba písmenko, také písmenko chýba. U nás už máme také písacie stroje, že na nich chýbajú celé vety.
2: No u nás už taky na tom pracujeme. No, teď píšu dál. Druhý písmenko vypadne, no to už daleko těžší potom všechno, taky úkoly. Potom válec se nevotáčí, neposouvá, písmenka se zasekávají. No, já bych řekl takhle, ta moje tvorba to je vlastně souboj člověka se strojem.
1: Povedz si to ještě raz. Čo je to?
2: Souboj člověka se strojem.
1: To bylo povedané. To je metafora.
2: A takhle já metamfory pořád. Já tento souboj doženu až do vítězního konce.
1: U nás len vítězného priemeru.
2: A najednou vezmu poslední list z toho díla, dám ho do spod a teď celé to dílo si vezmu, teda vezmu, jo, a začnu ho číst od začátku, poněvadž mezi tím jsem zapomněl, o čem to je, tak čtu. Strach. Najednou se mě to všechno sevře, úzkost na mě padne, bojím se. Víte, z čeho dostanu strach? Sám ze sebe. Najednou čtu ty velký, gigantický myšlenky a říkal si, takováhle myšlenka, že se směla zrodit v téhle hlavě?
1: Vyloučené.
2: Počkej, jak bys to myslel?
1: Ako příklad zo života.
2: Tak, to jsou myšlenky, za jaký by se nemusel stydět ani Goethe. Třeba nebo... A já čtu dál a najednou zjistím, že Goethe se opravdu za ně nestyděl. Co s tím? Mám to snad kvůli tomu vyhodit?
1: Ještě tak, prosím.
2: To bych tomu Goethemu nemohl udělat. To je slušný člověk a ten by byl rád, že ty jeho myšlenky žijou dál, byť pod cizím jménem. Nejde to člověk, ale jeho myšlenky.
1: Když vás tak počúvam, poviem pán kolega, to, čo som si stihol preložiť. A ja sme vlastne takí kriesitelia cudzích veľkých myšlienok.
2: Kriesitelia cudzích myšlienok, tak by sa nám mělo říkať, a ne jak nám říkají.
1: A kam nás posielajú, čo?
2: Vás taky?
1: Áno.
2: Že sme sa tam nepotkali.
1: To je otázka času.
2: No, já vám řeknu, my máme dost podobný problém, já to úplně cítím. My bychom si jednou měli sednout, dát si vínko, nechat si zahrát, pochod plagiátorů a porozprávět si. Já naťuknu jeden problém, jo, třeba, jestli to taky máte, že když člověk tvoří, to není, že by se tvořilo v nějaký pohodě, to tvorba to je vnitřní boj. My se musíme protrpět až ke dření, až k jádru a dření toho díla. Jo, to se trpí.
1: U nás se to volá umelecký příležitostný katar.
2: To je prostě u nás tvůrčí muka.
1: Tvorí vám muka.
2: My musíme se protrpět tím dílem a to se netrpí týden nebo 14 dní, to se trpí třeba měsíce i roky se trpí, než se člověk dotrpí až k tomu konci, hned po těch létech konečně dílo uzavírá. A najednou mě tak napadne, že těm talentovaným to jde snadno. Nedožralo by vás to?
1: Vnímáte ľahšiu otázku? Viete čo, takto to musíte robiť ako ja. Tých talentovaných treba len nenávidieť, neznášať. Samozrejme a písať na nich, kde sa len dá, nepodpísať sa. A čo to je, keď je niekto talentovaný a píše pre Boha väčšinou, to ja už mám byť z toho čo? To on píše, jemu to píše samo. To je umenie, prosím vás, pekne. Ale nemať talent a písať a vydávať, to je umenie. To by sa u nás malo oceňovať.
2: To u nás už sa oceňuje.
1: Praha je Praha, no.
3: Samozrejme, všetko sa to dobre skončilo. Kubo sa stretol s Maženkou, zalúbili sa a tak ďalej.
4: A my sme si všetci spoločne s veľkou chuťou zaspievali záverečnú pesničku.
3: Nevesta predaná Kubovi. To bola vtedy v Bratislave divadelná udalosť.
4: Mám taký neskromný pocit, že asi áno. Pán Suchý, milý Jirko, nech má ten tvoj zázrak v ľuďoch dobrej vôle. Dlhé, veľmi dlhé pokračovanie.
3: A ja prajem tiež všetko najlepšie. A nech vaša nočná pošta chodí na to Slovensko čím častejšie a čím dlhšie.
4: Do počutia o mesiac.
3: Do počutia.